Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na regbity.cz.
4: RegBity, záruka kvality.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
6: Hit Radio 90.

0: husí kůži jako tenisáky mám, když hrajeme Chrisse Rayu. No na tohle to opravdu skončilo. No, za chvíli koukneme, jak bude. Já se jmenuji Vláďa Řepka a přeju vám dobré ráno, zítra Rádia 90 v 6.53 a podíváme se taky, jak to jede. Doprava.
1: Krásné páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Vážná dopravní nehoda zavřela silnici číslo 3 mezi Miličínem a Voticemi. Srazila se tam dvě auta, zasahují tu záchranné složky, místo je neprůjezdné, složí se kolony. Nehoda se stala na dálnici D5 u Vavorině. Na 28. kilometru se srazila dvě osobní vozidla, zdržíte se tam 15 minut. A nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 170. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
12: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
13: Pamatujete si?
14: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
15: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
14: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
16: 12. září, Johan V. Třebíblice.
14: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
18: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Páteční počasí tak trochu zkouší naši trpělivost. Hlavně tím, že v půlce republiky dělá, jako by už byl říjen, na Moravě a ve Slezsku. Tam budou teploty kolem 14 stupňů, ale zachraňuje to západ Čech. Tam teploměr vyleze k příjemným 21 stupňům.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Je pátek, možná si večer budete chtít dát nějaký víno, kdo nepije, může hroznový, a užívat si ho pořádně, protože vinaři sečetli sklizeň a je o 30% nižší a to bude příští rok určitě znamenat zdražování. Ale ať nestraším hned po ránu. Pěkný ráno vám přejeme z Hitradia 90, minutu před sedmou, s vámi je Vláďa Řepka a za chvilku hrajeme třeba Síla a Adamskýho a teď Roxette.
0: Vláďa Řepka. Hitradio 90.

70 hit Adamskýho A Síla, který není ani uveden na kreditech, na obale singlu jsem musel teda nechat dohrát až do konce, protože je pořád skvělej. Za chvilku je vystřídá Nirvana, která do smrti Kurta Cobaina stihla natočit jen 7 oficiálních videoklipů, ale ty zanechaly v 90kách takovou stopu, že za to teď kapela získá celoživotní cenu MTV. Oznámili to pořadatelé a na den přesně, kdy se konalo slavné předávání cen v roce 92, kde zdemolovala Nirvana pódium a Chris Novoselic málem přišel o hlavu vlastní baskytarou. No jasně, hodili jako pankáč do vzduchu a ta mu přistála na hlavě. Tak

0: opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina, tak se k nám přidejte.
1: Žena211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
11: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
13: To ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Když o vás napíšou, a to se přesně stalo Madoně, v mládí, že jste sexbomba, tak jí budete prostě i v 68 letech. To tak je. Letošek by klidně mohl být podle zvěrokruhu rok Madony. Si to klidně spočítejme. Oslavila čtvrtý výročí s jamajským fotbalistou Akeemem Morrisem, který je o 38 let mladší. Jsou spolu 4 roky, což je určitě jeden z Madoniných rekordů. Na Met Gala šokovala kloboukem ve tvaru vraku lodi, ohromila nás na mistrovství světa ve fotbale a od léta má nový album Confessions 2 a skvěle pořád vypadá. A na to se samozřejmě musí vydělávat. Hrajeme dál Madonu, teď v 7.28 střídá Diana King. Hit Radio 90.

0: to hned po ránu napadá v 7.39, 12.09 na Hit Radio 90. Třeba. Dobré ráno. Tak takový blbosti, jako třeba zakopat na zahradě spodní prádlo nebo podojit švába. To není seznam úkolů ze špatného večírku, ale seznam letošních vítězů IG Nobelovy ceny. Cílem je rozesmát a pak nechat zamyslet se nad vědou. Myslet takhle brzo po ránu? Ne, to pro nás není. Za chvilku třeba Emilia Big Big World na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za kolik se prodává benzín a nafta? To víme a v krátkých zprávách z Newsroomu taky prozradíme. Než natankujeme, taky hodíme očko na to, jak se jezdí. Teď je za 8:05, já jsem Vláďa Řepka, my jsme Hit Radio 90 a Bloodhound Gang za chvilku vystřídá další muzika. Doprava.
1: Nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 170. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Na dálnici D7 mezi 5. a 2. kilometrem na příjezdu do Prahy probíhají práce údržby. Silničáři tady budou asi do 10 dopoledne. Počítejte tam s menším zdržením. Silný provoz je také na Pražském okruhu od D1 na Ruzyni. Dochází k blokovému odbavování v tunelech. A na dálnici D11 na 30,5 kilometru od Hradce Králové na Prahu zasahuje do provozu odstavené nákladní auto s defektem a doprava tam zpomaluje.
0: Tak a já přidávám ještě Prahu, Klimenskou ulici u křižovatky s Holbovou, tam se střetlo osobní auto s nákladním, tak počítejte s omezením. A Brno v Moldavské ulici havarovalo osobní auto do výtluku, tak dejte pozor.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás factoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No, tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Skonto nábytek.
15: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: On air, online, v dabu i v aplikaci
19: Rádia.cz.
18: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezón více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za víc než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Sněmovna bude dnes schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, která s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. No a fotbalisté Slávie v Lize mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení. Po obdržených 2 gólech v nastavení prohráli 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Slávii teď čeká cesta do Baku.
18: Počasí.
0: Tak takhle dneska. Půlka Česka se bude tvářit jako říjen. Na Moravě a ve Slezsku teploty kolem 14 stupňů a na západě a v Čechách bude babí léto. Teploměr tady vystoupá k příjemným 21 stupňům.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Super Jumbo, to je to obří patrový letadlo A380, co k nám od října zase začne létat, slaví 20 let. Já se jmenuji Vláďa Řepka a snad se teď podívám po nějakých letenkách, abych to výročí oslavil v jejich proslaveném baru na palubě. Dobré ráno vám přejeme z Hit Radia 90. Nezastavujeme, 8:02, letíme dál s M-People.
18: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
0: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

28, nás na Hitrádiu 90 ladí Andrew Donnells. Tak jsme se včera všichni s napětím dívali a čekovali Instagram Spice Girls. Jestli náhodou to velké oznámení, co má přijít, nebude návrat naspátek na turné téhle pětice. A oni si nás Spicey tak trochu udělali a vystřelili si z nás. Jako takhle, kolekce vinilů a nabídka nevydaných CDček taky není úplně špatná, ale turné to není. A holky to pěkně na Instagramu schytali, lidi jim tam psali, že třeba s manželem už vyjednávali o cenovém stropu za lístky na Spice Girls úplně k ničemu, že si strkají třeba naspátek kreditku do kabelky a že si zapisujou tohleto jako největší zklamání roku 2026. Taková bittersweet symfony. Také máme tady Dwerf 8.29 na Hitrádiu 90. Dobré ráno vám přeje Vláďa Řepka.

0: Například ve filmu Polybag jste mohli slyšet Savage Garden. Nic? Jude Law tam hrál a je z roku 98. Pořád nic? Tak máte alespoň tip, na co kouknout o víkendu. A jestli raději než na romantický máte radši kreslený sprostý seriály, tak si zapište do deníčku, že South Park jde na 29. řadu. Ale pod tímhle názvem ho už nehledejte. Kvůli srandám prezidenta Trumpa ho autoři přejmenovali na South America. Vtipálci. Hit Radio 90 v 8.40 Savage Garden za minutu vystřídá Britney a bude pěkně crazy.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Sophie B. Hawkins na Hit Radio 90, 5 minut před 9, je to poslední, co od nás uslyšíte. Muziky, ale za chvilku jsme zpátky, i 90. Ale koukneme s Renatou, jak to stojí?
1: Doprava.
0: Nebo jede Renato?
2: Nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 170. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Počítejte s půl hodinou navíc. 20 minut necháte v místě dopravního omezení před Sadskou na dálnici D11 ve směru na Prahu mezi 35. a 25. kilometrem. Obousměrně se přibrzdíte na pražském okruhu u exitu Ořech kvůli silnému provozu a kolem 10 minut necháte u letiště kvůli dopravnímu omezení. Na dálnici D5 mezi 129. a 119. kilometrem směrem na Prahu pracují silničáři, taky nepřehlédněte a hlavně nepřejeďte. Šťastnou cestu!
0: Ještě přidávám na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou ulici v Praze směrem od Brna. Dejte pozor na porouchané vozidlo odstavené u krajnice.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10

0: V Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
6: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
10: Na kráji zamíchej.
11: Devadesátky. Nejlepší

0: počasí.
1: Pátek asi zkouší naší trpělivost, hlavně tím, že se půlka republiky tváří jako v říjnu, na Moravě a ve Slezsku, tam jsou teploty kolem 14 stupňů, a na západě a v Čechách teploměr vystoupá k příjemným 21 stupňům.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, minutu po deváté je s vámi Vláďa Řepka. A ono už je to asi jasné jen z toho, když vystrčíme ven nos, ale ať to zazní nahlas. Chladno ukončilo sezónu koupališť. Ale devadesátky jsou tu pořád s námi, na jaře, v létě, v zimě nebo na podzim. A tady je Meatloaf, pěkný pátek.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Dneska je to přesně 25 let, co jsme se probudili do dne, který změnil svět. Každý ví, čeho je symbolem 11. září. Ale žijeme a v New Yorku včera dvojčata opět zazářila do noci díky dronový show. Přesně 2977 dronů. Každé světlo svítilo za jeden lidský osud. Důkaz, že ani po čtvrtstoletí tyhle ty příběhy nezhasly. Tohle byl symbolický respekt a ticho všem. A po Eternal na Hit Radio 90 budeme pokračovat. John Cicada, Just Another Day.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
17: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tak na Alanis Morissette jsem se moc těšil. Je skvělá, hráli jsme si ji skoro v 9:30. Tenhle ten týden se objevila v podcastu Call Her Daddy, kde odvyprávěla příhodu o tom, jak ve 14 letech spálila všechny svoje deníčky. Tedy to, kam si zapisovala, do koho byla zabouchlá a která kámoška jí naštvala. A proč ty deníky spálila a hodila do krbu? Bylo to po schůzce s hudebními manažery, jak ona říká, po setkání s 12 muži v oblecích. Po něm Alanis dostala strach, že až bude jednou slavná, tak by si to někdo mohl přečíst. No že je sakra slavná a jak rádi bychom si to přečetli. No škoda. Alanis Morissette teď střídají na Hitradio 90 kabuty, kteří se už stejně jako my nemůžou dočkat víkendu. Že chlapci.

0: Celý týden jsme si připomínali jeho koncert v Praze. Michael Jackson v roce 96 byl nezapomenutelný a zářil. Psali jste nám o tom své zážitky na Facebooku, my za ně moc děkujeme. Od včera už máme dokonce vítěze dabového rádia, o které jsme soutěžili. Vítězku, Pavlínu Jonášovou. Ta na Letné čekala o 4 od rána, schovávala se před ochrankou v Tojtojce a celý den nejedla a nepila, ale první řadu vybojovala. Pavlíno, tak za tuhle oddanost letí rádio k vám. Já jsem Vláďa Řepka, v 9.40 mě střídá Markéta a do 10. třeba ještě Will Smith nebo Mr. Big na Hitrádiu 90.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
6: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit

0: Madonna na Hitrádiu 97 minut před desátou, pátek 11. září, pojďme na silnice. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anapechová. Nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 180. kilometru až po křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Počítejte s půl hodinou navíc. 15 minut naberete před omezením na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem. Obousměrně se přibrzdíte na pražském okruhu u exitu Ořech kvůli silnému provozu a 10 minut vás to bude stát u letiště kvůli omezení. Na dálnici D11 na 41. kilometru ve směru na Prahu nepřehlédněte nepojízdné osobní auto v jízdním pruhu. Šťastnou cestu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
15: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne bude ještě zataženo, občas i s deštěm. Během dne se mraky budou rozfoukávat. Teploty maximálně někde mezi 16 až 21. Víkendové hory čekejte kolem 12 maxima. Zítra bude polojasno, přehánky už jenom výjimečně a teploty bychom mohli vidět i na 23 stupních Celsia.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak hezké dopoledne. Bude 10, 11. září. Den, který máme všichni spojený s terorismem ve Spojených státech a většina z nás dokonce i ví, kde přesně nás ta zpráva zastihla a co jsme tenkrát zrovna dělali. Dnes 25 let. S vámi Markéta Rachmanová a pojďme ty tady namalovat takovej hezký pátek. Začínáme, Česný hox.
0: Hit Radio 90 a Markéta

0: Posloucháte Hit Radio 90, Manic Street Preachers si letos můžou odškrtnout Prahu ze svých destinací. Kdo je má rád, tak ten byl spokojený. A až bude možná na Silvestra hodnotit, co se mu za ten letošní rok líbilo, tak tenhle koncert určitě zmíní. Mimochodem, jestli chcete dát někomu pod stromeček hudební dárek, co má opravdu takový ten pravý, skutečný pódiový zvuk, tak je nejvyšší čas si to nějak sumírovat v hlavě, protože ty nejlepší hudební zážitky se vyprodávají dlouhé měsíce dopředu. 90 za moment, zpátky Sting bude.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout?

tímhle Kim Wild na Hitrádiu 90, dvě minuty před půl jedenáctou. Dneska je 11. září, datum, který se naše generace bude vždycky pamatovat jako den, který opravdu bez přehánění změnil svět. Ale já se vrátím k datu 6.6.2026. Byla to sobota a představte si, že v tenhle ten den se u nás provdalo a oženilo nejvíc lidí za poslední 4 roky. Takže vypadá to, že manželství nás stále z nějakého důvodu láká. Trošku si teda myslím, že přetrvává hlavně ta touha navlíknout si hezký šaty a udělat trendy party, která bude hezky vypadat na sociálních sítích. Zkrátka, porodnost sice padá k zemi, ale vypadat na den skvěle a mít na to hodně lajků, to je možná daleko silnější než ta samotná představa, jaký bude ten reálný manželský život. Dáváte si Hitrádio 90 a všechno manželství začíná polibkem. Tak ten tady pro vás máme právě teď od Rajset Fred. Hezký pátek!

0: Jak jsem tady před chvílí mluvila o tom rekordním počtu manželství letos v červnu, kdyby všichni chlapi měli empatii a uměli to s písmenkama stejně jako Michael Bolton, tak už nikdy by žádný vztah neskončil s rozvodem. I do 11. pro vás vyberu hity, které vám v pátek dopoledne budou chutnat. Bude to taková třešnička, taková posypka na tom pátečním dopoledním desertu. Vidím tady Bruce Springsteena, hezké dopoledne.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: 90 jsou zpátky.
9: Hit Radio 90. 90.

0: teď přijde ten moment. Pozor. Tak, Bruce Springsteen vypouští do světa koncertní dokument, který bude mapovat jeho turné. Protože Bruce patří k velmi hlasitým odpůrcům současného amerického prezidenta, tak ten název turné je spíš zbožné přání pro celou zemi. Land of Hope and Dreams. Najděte si, bude už brzy na streamu. Detailní informace jsou samozřejmě dostupné tam, co všechno ostatní, čili na internetu. Za 5:11. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 15 minut naberete před omezením na D1 na Prahu mezi 26. a 23. kilometrem. Obousměrně přibrzdíte na pražském okruhu u exitu Ořech kvůli silnému provozu a na 10 minut je to u letiště kvůli omezení. 20 minut necháte kvůli pracem na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové mezi 50. a 63. kilometrem. Nesouvislá kolona je také na D1 před Brnem od Prahy, popojíždí se od 160. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2. Navíc na 170. kilometru se srazily dva kamiony, takže zdržení bude narůstat. Šťastnou cestu.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne bude ještě zataženo, místy také s přeháňkami. Během odpoledne už by se mělo ale počasí vyjasňovat. Teploty 16 až 21, hory si udrží maxima kolem 12 stupňů. Zítra už bude polojasno, přeháňky jenom výjimečně a teploty 23 maximálně.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezký pátek, 11. hodina. Už máte plány na víkend? Bude to relax, anebo úklid, anebo sport, anebo kino? Já vás pozvu v téhle hodině na pár novinek, které přichází právě v ten moment, kdy už je vlastně kamenný kino docela přirozený prostředí, protože venku není už takový vedro a nepřijde nám prostě blbý zalíst někam dovnitř.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

Něco jako hymna feministických hnutí od Nanek Sherry, Woman na Hit Radio 90 v 11.14. Kolik máte už dneska kroků? No moc dobře víte, na co se ptám, protože tahle kultura sdílení počtu kroků je už docela rozšířená mezi námi. Tak prosím vás, to, že 10 000 kroků denně je zbytečný mýtus, to už se ví. Poláci to teďka odkrokovali úplně přesně, abychom si totiž prý

0: Textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online Textil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
3: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Venku je od včera v kině hudební dokument. Nestává se to často, protože většinou se chodí do kina na blockbustery pod Odysseovi a Spidermanovi. Je to totální obrat a za filmové hvězdy jsou teď bratři Gallagherové. Dokument o skupině Oasis zachycuje vlastně to zákulisí velkého a nečekaného návratu skupiny na pódia po celých 16 letech totálního odcizení, kdy to opravdu nevypadalo, že by se někdy Liam a Noel ještě společně postavili na pódium. Já jsem byla na premiéře a odcházela jsem teda maximálně uspokojená. Maximálně. Je to strašně dobře natočený. A hlavně v dnešní době, kdy se tak trošku schováváme za prostředí sociálních sítí a možná se občas bojíme nahlas světu ukázat nějaký pravdy, tak tady jsou to prostě ryzí fanouškovský emoce, který pořádně vlastně od 90. nebyly. A ten dokument ukazuje, že je pořád ještě umíme. Jednak my fanoušci a hlavně pánové Liam a Noel Gallagherovi na pódiu. Je to navíc film, který zasáhne opravdu generace napříč, protože je vidět, že ten, kdo miloval Oasis v tomhle prostředí, evidentně hrdě vychovává i svoje děti a ta láska k téhletý konkrétní muzice se prostě dědí. Tak si pojďme dát hit, který dal název celému dokumentu Don't Look Back in Anger, a vy si ho běžte užít do kina na velký plátno, už tam je a je to strašně dobrý.

0: Tohle je páteční dopoledne, chystáme pro vás přehled toho, co zatím přinesl pátek 11. září a hlavně taky výhled na víkendovou oblohu, to nás samozřejmě zajímá. Taky budou Pet Shop Boys, Take That a nebo Tým už za chvíli.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: to, co cítíte ve vzduchu. Je páteční poledne. Tak pojďme na něj.
1: Doprava.
2: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na nájezdu na dálnici D1 z Pražského okruhu na 10. kilometru směrem na Brno stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Počítejte tam s nárazovým zdržením. Na Pražském okruhu na 82. kilometru u nájezdu z Jesenice směrem k dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte tu s kratší kolonou. A popojíždět budete i na dálnici D1. Na stém 94. a 5. kilometru u Brna směrem do Vyškova bouralo v koloně osobní auto s nákladním. Připravte se tam na narůstající zdržení. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá. Skonto
8: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
15: Kráva, kráva, kapr, kapr!
16: Kapr, kapr, husa, husa!
17: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák! Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
18: Krůta, krůta, tchos!
17: Nech toho a pojď.
18: Tchos.
19: On air, online, v dabu i v aplikaci
8: Rádia.cz.
19: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv Dobré poledne. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo o 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Novelu, kterou chce vláda lidem od 80 let zvýšit jejich důchod a zvednout penzi i pracujícím důchodcům, by sněmovna mohla začít projednávat ještě dnes odpoledne. Doplnění předlohy do programu nynější schůze prosadila vládní koalice. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času.
20: Počasí. Dominiko, děkujeme, ještě doplním informace o počasí. Dneska odpolední maximum 21, zítra očekáváme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku tvořit mlhy. Teploty zítra v sobotu 19 až 23.
21: Hrajeme vám 90 non-stop.
20: Ještě doplním informaci o počasí. Zítra ráno to bude opravdu jako na podzim. 12. září zažijeme ráno fakt hustý mlhy a hlavně dost často prý jenom 5 stupňů. Tak až vás vytáhnou z postele na ty houby, zahoďte lesní hrdinství, bude to prostě na svetr a bundu. S vámi Markéta Rachmanová, teď už můžu říct krásné páteční odpoledne.
21: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Je to jako když jsme potkali na diskotéce kluka nebo holku. Pobavili jsme se s ní nebo s ním ten večer. A o týden později jsme dělali, že se neznáme. Prostě Stardust natočili tuhle písničku a hnedka na to se rozpadli. Takže si vlastně ani společně nedokázali užít ten úspěch. V hudební vydavatelství jim nabízela miliony dolarů, pokud Stardust nahrají celý album, ale pánové to odmítli a každý si šel následně svou vlastní cestou. Jeden z nich cestou Daft Punk a to je tam samozřejmě hodně slyšet. Francouzi, no, vždycky byli paličatý. Dál ladíte Hit Radio 90, hezký pátek, Tina Turner už se chystá.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa.

0: zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Jedna krásná, romantická, filmová od Ronana Keatinga na Hit Radio 90, kousek před půl jednou. Celý týden se tady nejenom na Hit Radio 90 nesl v duchu vzpomínky na 7. září 1996, tedy velká hudební událost na Letenské pláni, protože Michael Jackson právě tady v Praze v 96. zahajoval svoje celosvětové turné History. Spousta z vás to s námi sdílelo, třeba i lítost, že jste tenkrát byli ještě malí a rodiče vás tam nepustili, nebo jste nesehnali lístek, anebo prostě pro vás byla Praha daleko. Tak zítra v 6 si můžete dát History Night v repríze, protože my jsme pro vás totiž odvysílali kompletní setlist toho pražského koncertu Michaela Jacksona. No a náš Michael Klein přidá i nějaký ty perličky. Tak si zítra na Hit Radio 90 můžete History Night o Michaelu Jacksonovi naladit přesně v 18 hodin. Teď už Texas, hezký pátek, Summer Sun.

0: Na Hitrádiu 90 TLC 12.40, jestli tento týden přinesl do našich životů něco novýho, neokoukanýho, neohmataného, překvapivého, vylepšeného, pro mnohé taky nedostupného a vysněného, pak je to nový iPhone. A jestli je na něm něco fakt nepěknýho, pak je to cena. Já bych rozhodně s tím dávala pozor hlavně na německých ulicích, kde se prý teďka iPhony kradou daleko častěji, než se tam dílují drogy. My zůstáváme u našeho modelu, co funguje, 90ky jsou za moment zpátky, hezký pátek.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok. Freeport, jen 10 minut od Znojma.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Devadesátky
7: You got that something.
6: Jsou zpátky.
8: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio Devadesátka.

0: Hitrádu 90 krátce před 13. hodinou. Pojďme se podívat, jak to v pátek odpoledne jezdí. Doprava.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní auta. Od svého 73. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Řidiči tam musí počítat s dlouhým zdržením. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 20 minut. Na pražském okruhu před sjezdem na Zličín směrem k dálnici D1 bourala dvě osobní auta. Počítejte tam také se silným provozem. A popojíždět budete i na pražském okruhu na 82. kilometru. U nájezdu z Jesenice směrem k dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte tam s kratší kolonou. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Už víš, co máš s tím ramenem?
10: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
9: Takže musíš zase někam jinam?
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
9: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
12: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva, vstup je zdarma.
13: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: 90. Nejlepší

0: počasí.
1: Teď odpoledne už asi skoro nikde neprší, teploty se usadily někde kolem 21 stupňů. Zítra očekáváme celý den polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se budou na Moravě a ve Slezsku místy jinde tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dneska v 18 hodin hraje Kateřina Siněková se svou deblovou parťačkou v finále tenisového US Open. Tak když vzpomenete, zapnete přenos, anebo prostě jenom v myšlenkách, v duchu, budete po té 18. hodině na kurtech Artura Eše společně s Kateřinou, tak by to mohlo zafungovat. Já jsem Markéta Rachmanová, přeju hezké odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 13 hodin, 10 minut, tak kde nás ladíte takhle v pátek v jednu hodinu odpoledne? Co u toho děláte? Já si to představuji asi tak, že je před vámi ještě pár drobných restů v práci, ze kterých chcete dneska odejít dřív, anebo už prostě dávno míříte na víkend na chalupu, kde jste teďka dlouho nebyli, protože začátek září byl hektický. Ale těch situací je samozřejmě tisíc a jedna další. Musím vám přečíst zprávu od Ireny, která napsala asi před půl hodinou. Zabouchla jsem si klíče, v troubě kuře na plný výkon. Všechno naštěstí dobře dopadlo, takže mě už dneska nic jinýho výš tlak nezvedne. Zdravím všechny, co poslouchají Hit Radio 90.
1: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových 90. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

horká krev se bude do podzimních dnů určitě hodit. Enrique Iglesias na Hit Radio 90. Japonci byli vždycky daleko před světem v technologických věcech a v robotice, tak teď tam představili sanitku, která bude sloužit primárně humanoidním robotům. Nebudu vás zatěžovat detailama, který stejně nikdo z nás úplně nechápe, ale prostě ve chvíli, kdy se objeví nějaká vadná elektronka a robot se porouchá, tak přijede sanitka. Nebliká červeně, ale fialově a právě to je rozdíl mezi sanitou pro lidi a tou pro roboty. Tak až budete v Japonsku, jakože tam určitě jezdíte pravidelně každý víkend, tak už budete vědět. A hlavně, ať nikdy, pokud možno žádnou houkačku, vy sami nepotřebujete. Tady jsou Rembrandts, skoro půl druhé.

0: Posloucháte Hit Radio 90, Guns N' Roses, a všichni se ptají, jestli už Gáni něco nového ve studiu hrají. A jestli nám taky k tomu dají čuchnout, protože zatím je to jenom plná pusa slibů. Tak si užijte druhý zářijový víkend ve vlastním tempu a bude skvělý, když se tady zase potkáme v pondělí v 10. Jsem Markéta Rachmanová a já jsem vám dneska ještě nepustila Briana Adamse, tak do 14. napravíme.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Baumax slaví 10. narozeniny.
9: 10 let skvělý.

0: V Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: Je Friday, tak doufám, že jste in love, jako Robert Smith The Cure, který teď zpíval na Hitrádiu 90. Ivo Alač už je s vámi 5 minut před 14. Přeju vám tady krásný pátek. Pojďme se taky podívat, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Lucka ví víc. Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní auta. Od tého 73. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Řidiči tam musí počítat s dlouhým zdržením. Osobní auta projedou levým pruhem do 30 minut. Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se tvoří v obou směrech asi kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu před sjezdem na Zličín směrem k dálnici D1 se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením i tady.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
7: Babí léto.
6: Burčák.
7: Skvělé jídlo.
6: Víno.
7: Příjemná atmosféra.
6: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
7: Pohoda.
6: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
7: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
6: Generální partner je Centropol Energy.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hitrádio 90.

0: počasí.
1: Dnes je převážně zataženo, místy s občasným deštěm, který bude k večeru ustávat, nejvyšší teploty 16 až 21. Zítra polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky, nejnižší noční teploty 12 až 5, nejvyšší denní 17 až 23. No a během neděle už se víc zatáhne. V Čechách čekejme déšť nebo přehánky odpoledne, na Moravě a ve Slezsku až večer. Nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní, tedy v neděli 18 až 22.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Za půl minuty přesně dvě, ale ATB už má 9. večer. Před námi jeho obrovský hit 9 PM Till I Come.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač. Till I Come.

0: Amerika a vlastně celý svět měli Metalliku. A my jsme v Československu měli Metalindu. Teď jsme si ji připomněli na Hitrádiu 90. A mimochodem to logo bylo hodně podobné Metallice. 11 minut po 14. Za chvíli jsme zpátky, přijdou Aerosmith nebo Roxette.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme jí na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Běžky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
13: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
12: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
13: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
12: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: 90. Nejlepší.

Tohle byla jedna z těch písní, které se hodně hrály po útocích 11. září, jak v té tenkrát nové verzi od Brandy a Ray J, tak v této původní od Phila Collinse a Another Day in Paradise. Mnoho písní ale rádia radši nehrála, hlavně ty, ve kterých figurovaly třeba letadla, jako Foo Fighters, Learn to Fly, a nebo padání, jako Free Fallin od Toma Pettyho. A dokonce třeba, i když to mělo nějakou temnější náladu nebo temnější text, takže třeba Collinsova In the Air Tonight tenkrát také nepřipadala v úvahu. Ale my si dneska samozřejmě budeme hrát všemožné hity na Hit Radio 90 a myslím si, že tenkrát po tom 11. září nikomu nemohl vadit. Tady je skvělá věc z filmu Bodyguard, osobní strážce od Whitney Houston, předělaná od Chucky Khan, I'm Every Woman na Hit Radio 90.

0: U nás to zpíval Gentour, všechno bude fajn. Teď jsme si zahráli anglickou verzi Everything's Gonna Be Alright od Sweetbox. Zítra budou slavit všechny marušky, což ale zohledníme už dneska za nějakých 20 minut v naší pravidelnosti 3 ve 3 na Hit Rádiu 90, což jsou tři hity, které něco spojuje. Mohli bychom si třeba dát Mariu McKee, Mariu Naylor a Mariah Carey, ale pojmeme to trošku jinak. Budou to písně, ve kterých se o Mariích bude zpívat. Do té doby třeba Dolores, Gabriel nebo Lucie.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90 kapela Lucie, za chvíli naše Lucie Vytvarová s dopravou a pak už se budeme věnovat Mariím. Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní auta. Od tého 60. po 196. kilometr se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Řidiči tam musí počítat s dlouhým zdržením. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 30 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové kvůli omezení tvoří také kolona. Popojíždět budete mezi 56. a 62. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Hostivař bourala dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Kolona se tvoří od Spořilova.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dnes je převážně zataženo, místy s občasným deštěm, který bude pak k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 21. O víkendu bude v podstatě podobně, možná o stupeň 2 tepleji přes den, nejnižší noční teploty 12 až 5.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Zítra má svátek Marie, což je to vůbec nejpopulárnější ženské jméno na světě. A není se čemu divit, že o Mariích tady vzniklo tolik písní. A nebyl tak vůbec problém naplnit dnešní 3 ve 3. Tu historicky nejslavnější Ave Maria se ale nedáme, i když teda existuje jedna pěkná 90ková verze Luciana Pavarottiho z Dolores O'Riordan a potom taky jedna od Celine Dion, ale ty se v rádiích moc nehrály. Dáme si obrovské hity od Blondie, Santány a Wyclefa a na úvod od Rickyho Martina.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.
2: 3 ve 3.

0: Ave Maria, tak nakonec si to Ave Maria zaznělo, i když teda trošku jinak v textu hitu Maria, kapely Blondie. Předtím jsme tu měli Santanu s Wyclefem a Maria Maria a na úvod 3 ve 3 Rickyho Martina. Undo stres Maria, Mariím přejeme k zítřejšímu svátku všechno nejlepší.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit, ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída, vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky, každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo, 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů, to je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej,
7: mňam, mňam, mňam. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Duradecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.

Jak je od včerejška v kinech ten film o nečekaném návratu Oasis, tak taky hodně myslím na to, že by takhle mohli překvapit třeba i R.E.M., i když u nich ten konec nespůsobila žádná velká hádka, jenom domluva, že prostě skončí v ideální době, v podstatě na vrcholu, než si začnou lézt na nervy. A při dotazech na návrat vždycky všichni shodně odpovídají, že nikdy nic takového nebude, a určitě ne kvůli penězům, jako tomu tak bývá třeba u jiných kapel. Navíc Michael Stipe teď chystá své první solové album. Tady je ale kapela, která furt jede dál. Depešáci na Hit Rádiu 90.

0: tohle, co teď doznívá na Hitrádiu 90, So Strong Out od C-Block. V roce 1997 hodně bodovalo po celé Evropě a dostalo se to taky do hitparády Eurochart Hot 100. Předevčírem jsme tady po 18. hodině měli další vydání, konkrétně z 11. září roku 1999. Pokud jste to prošvihli, tak v neděli od 4 bude repríza.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90-kového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Další hodina na Hitrádu 90 končí skvěle, a to společně s Nexus a hitem Suicide Blonde. Máme 5,5 minuty před 16. Je čas taky na aktuální informace ze silnice dálnic od Lucie. Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem. Od Velké Bíteše po 196. kilometr se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Řidiči tam musí počítat s dlouhým zdržením. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 40 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové se kvůli omezení také tvoří kolona. Popojíždět budete mezi 56. až 62. kilometrem a zdržíte se asi 30 minut. A na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice došlo k hromadné nehodě 4 osobních aut. Provoz je tam výrazně blokovaný. Zdržíte se tu v dlouhé koloně.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech kupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Mami, já mám řidičák!
14: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
15: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
16: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
17: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Jak by mělo být o víkendu? V sobotu polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé s přeháňkami, nejnižší noční teploty 12 až 5, nejvyšší denní 17 až 23. Během neděle už by se mělo víc zatáhnout, odpoledne v Čechách čekejme déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky až večer, nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní 18 až 22.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 2 hodiny nás dělí od 2 pro nás velmi důležitých zápasů na tenisovém US Open. Jana Kovačková se popere o finále juniorského ženského singlu a Kateřina Siniaková nastoupí do finále dospělého ženského deblu s partiačkou Taylor Townsend, které triumf na domácím Grand Slamu chybí. No tak jim samozřejmě všem budeme držet palce, jsou to naše tenisové hvězdy. Teď jedna hvězda od Erasure.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: A Kylie Minogue, což mi teď připomnělo, že i Tina Turner měla hned několik takových úspěšných duetů. Nemyslím ty s manželem Mikem, ale ty pozdější s Mickem Jaggerem, Brianem Adamsem, Davidem Bowiem a v 90. ty, co se občas hrajeme, s Rodem Stewartem, Erosem Ramazzottim a taky s Barry Whitem, který by zítra oslavil 82. narozeniny. Bohužel, ale už 23 let není mezi námi, tak ho zdravíme tam nahoru.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: kdybychom nebyli alespoň trošku crazy, tak ten moderní svět nepřežijeme. To zpíval Seal v tomto skvělém hitu na Hit Rádiu 90. Už někdy v týdnu jsem říkal, že je to teď samé vinobraní a posluchačka Radka před chvílí psala, jestli bych nemohl zopakovat, kde budou teď o víkendu ta nejtradičnější a nejvíc navštěvovaná. Tak v Praze je dneska a zítra na náměstí Jiřího z Poděbrad a zítra pozítří v Trojské botanické zahradě. V Brně patří dnešek a sobota královopolskému vinobraní. V Uherském Hradišti proběhnou o víkendu slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Pouze zítra bude jednodenní vinobraní na Kuksu a ve Strážnici, ale nejvíce lákavé jsou asi třídenní znojemské historické vinobraní a pálavské v Mikulově, jehož součástí je i národní soutěž vín. Tak si vyberte, které máte nejblíž, přeci jenom ta cesta domů pak nemusí být vůbec jednoduchá.
1: Hit Radio 90.

0: Pondělí to bylo 30 let, co tahle ta písnička zazněla i na pražské Letné a na Hitrádiu 90 jsme se tehdejšímu koncertu Michaela Jacksona celý den věnovali. Hráli jsme kromě Earth Song i všechny další písně, které tenkrát zazněly. No a ten kompletní setlist zítra od 18 hodin zreprízujeme na Hitrádiu 90. Ale za chvíli sráme Red Hoty a Rednecks.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká sedmidenní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jam and Spoon pro ty, co mají rádi jam pojídaný lžičkou. Ride in the night na Hit Radio 90, 7 minut před 17. Za chvíli Dominik se souhrnem zpráv, ale ještě předtím Lucie s dopravou. Doprava.
1: Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte stále s hustým provozem. Od Velké Bíteše po 196. kilometr se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 40 minut. Na dálnici D2 na 2,5 kilometru ve směru do Brna v koloně bourala dvě osobní auta. Připravte se tam na narůstající zdržení. A popojíždět budete i na výjezdu z Prahy. Směrem na Strakonice došlo k hromadné nehodě 4 osobních aut a provoz je tam výrazně blokovaný. Zdržíte se v dlouhé koloně.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz. Skonto
7: nábyte. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
10: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
2: Devadesátky.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. V Česku se po letech objevil tetanus. Lékaři zachytili nákazu u muže z Moravskoslezského kraje, který přišel na chirurgii s tržnou ránou na hlavě. Jde o první případ od roku 2022. Za posledních 20 let se nemoc v republice vyskytla pouze 5krát. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů zřejmě budou přísnější. Dnes to odsouhlasila sněmovna. Poslanci schválili také to, že výrobky nabízené na českém trhu budou muset být do budoucna šetrnější k životnímu prostředí, lépe opravitelné nebo recyklovatelné. Předlohy teď dostane k posouzení Senát. Dneska začala dvě největší jihomoravská vinobraní, tedy znojemské historické a pálavské, které se koná v Mikulově na Břeclavsku. Obě potrvají do neděle. Ve Znojmě je letošní ročník spojený s oslavami 800 let od povýšení Znojma na Královské město. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery a Ashlyn Kruger. Zápas má začít zhruba za hodinu.
2: Počasí. Dominiku, díky, já to ještě doplním o informace od meteorologů. V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky, nejnižší noční teploty 12 až 5, nejvyšší denní 17 až 23. Během neděle by se mělo ještě více zatáhnout, déšť nebo přehánky čekáme v Čechách odpoledne a na Moravě a ve Slezsku večer, nejnižší noční teploty 12 až 6, nejvyšší denní 18 až 22.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Jak už jsem připomínal, zítra nás od 18 čeká repríza všech písní, které král popu zaspíval před 30 lety na Letné. Ale už teď si dáme jeho předskokana.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: I feel like a woman.
1: I skvělá Shania Twain je jednou z těch, který nám v poslední době udělali radost novým albem. To její se konkrétně jmenuje Little Miss Twain a vyšlo 24. července. Pokud jste ještě neměli možnost si ho poslechnout, tak doporučuji. Tohle bylo z té její nejprodávanější desky Come On Over, Feel Like a Woman, Man, na Hit Radio 90. Za chvíli už Jon Bon Jovi.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na dva roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz. Už vím. Tak vzhůru na palubu.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Everything But The Girl a Missing na Hitrádiu 90. Zítra mají svátek Marie, to už jsme dneska řešili a dali se rovnou 3-3 na toto téma. Taky jsem říkal, že by 82. zítra oslavil Barry White, který už bohužel není mezi námi, no ale v 61. se 12. září narodila i Mylène Farmer. A v 57. jeden významný filmový skladatel. Zatím ještě neprozradím, který, ale za chvíli od něj zazní náš dnešní filmový hit 6. Ne od něj v podstatě, ale podílel se na něm. Tohle už jsou OMC a How Bizarre na Hitrádiu 90.

0: Mít na rosky Hans Zimmer, 69. Je to necelých 5 let, co dostal druhého Oscara za Dunu, ale prvního má právě za Lvího krále a ty jeho hudební motivy se propsaly do písně Eltona Johna Circle of Life, kterou jsme si tedy zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Hansovi dopředu přejeme všechno nejlepší a těšíme se na tu jeho třetí Dunu v prosinci. Teď ale, Lucie.
1: Doprava.
2: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem. Od stého 67. po stý 96. kilometr se tvoří nesouvislá kolona kamionu. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením do 45 minut. Nákladní auta se zdrží více než hodinu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte také s kolonou. Kvůli hustému provozu a dopravnímu omezení u mostu Šmejkalka budete popojíždět mezi 8. a 24. kilometrem okolo půl hodiny. A v Praze na jižní spojce ve směru na Smíchov před Barandovským mostem bourala dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Počítejte se zdržením v koloně i tady. Ode mě všechno. Přeji šťastnou cestu.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: 90 jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.
7: 90.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
4: Vinylovou? A bude sama hrát?
3: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
5: Experto Family. Od V podlahy.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
12: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
11: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
12: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
11: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
14: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jde na poliklinikaflorence.cz.
15: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
16: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
17: Nákupy v onlineshop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
22: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Vraňany nabízejí.
2: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. Obsession.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
4: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Kráva, kráva, kapr, kapr.
5: Kapr, kapr, husa, husa.
6: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Krůta, krůta, tchos!
6: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90. Friday night you

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
7: Yes, sir!
6: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yes, sir!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

90. Non-stop! Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.

0: nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90ky nonstop.
1: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
2: Babí léto.
1: Burčák.
2: Skvělé jídlo.
1: Víno.
2: Příjemná atmosféra.
1: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
2: Pohoda.
1: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
2: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
1: Generální partner je Centropol Energy.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
0: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.